Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada,

0: dolinám.
1: Opatrně.
0: Žgráme to ostrovám.
1: Opatrně.
0: Se nesmí nikdo dotknout.
1: Opatrně.
0: Jinak se ztratí.

0: i ve smutku a strachem kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: Hele, koukej, podívej se, divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed talíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

Pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, ne, nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: Sibir, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem.

vysvětlili nám, že krále to ostrova se nesmí nikdo dotknout, jinak se ztratí.

0: ve smutku a strakým kouká z očí, už je to na betonu, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: velikej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka leze.

české pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, stali se.

0: den, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem,

Vrede en twee meter, dame meter, k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru?

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada, nezastavila se jí brada.

0: osvětlili nám.
1: Opatrně.
0: Krále to ostrova.
1: Opatrně.
0: Se nesmí opatrně nikdo dotknout.
1: Opatrně.
0: Jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo, Bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: koukej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka leze.

pokolení, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se.

0: sexem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, sexem a nebudem.

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada,

0: Už krále toho ostrova
1: opatrně
0: se nesmí opatrně nikdo dotknout
1: opatrně,
0: jinak se ztratí
1: opatrně, opatrně, opatrně, opatrně, opatrně, opatrně, opatrně, opatrně.
0: Zmizí houštěny
1: opatrně,
0: k okapelku,
1: opatrně,
0: modlící.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka psího duch, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z tu medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

školení, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

sexem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál. Po proudu, po větru, sexem a nebudem.

metter, ja med metter, k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru?

0: osvětlili nám.
1: O patrně.
0: Krále toho ostrova.
1: O patrně.
0: Se nesmí nikdo dotknout.
1: O patrně.
0: Jinak se ztratí.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na betonu, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: velkej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

školení, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, ne, nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: před letní věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem.

fluide en tvůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru proti proudu.

0: Vysvětlili nám, že grámeto ostrova
1: opatrně,
0: se nesmí opatrně, nikdo dotknout,
1: opatrně,
0: jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: maj ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: velkej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka

školení, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, stali se.

0: nejsem a nebudem. Musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem.

fluide en twee meter, ga met meter, k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru proti proudu.